0: osmička. V slovensko-českom rebríčku sú v 8 Pudding pani Elvisovej a 7 Kind Frequency. Novinka číslo 1 leto s Monikou Tiger.
1: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
0: 6 je Mifes, 5 Mňaulau a 4 This is Kevin. Novinka číslo 2 Berlin Manson Interview.
2: Poviem len jedno, poviem len toto. Všetko, čo som povedal, beriem späť. Nebol som to ja, bol to môj klon. Ale tak mi nebolo nič rozumieť.
0: 3 miesto Devzak, 2 priestor a víťazí Blame Your Jeans. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
3: Rádio FM s Gallagherom.

0: Carlo Parks a Two Sided v Rádiu FM. Do tejto chvíle pekné pohodové popoludne vám želáme, takto z pondelkového Popo FM, a o malý moment vám pošleme aj Anthonyho Šmiereka či Lanu Del Rey, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: He washed through the computer, you know. I have a part of the
1: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
2: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
3: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
2: Viac o konšpiračnom thrilleri Hysteria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
4: Hallo, hier ist Angela von Us Enemy und ihr hört gerade Headbanger FM Radio. Nochmal ein dickes, fettes Hallo an alle unsere Fans in der Slowakei. Rock on!
5: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudým Rusom.
6: Hey, liebe Fans von Headbanger, ich grüße euch von ganzem Herzen und hier ist Headbanger FM mit dem Rudi Rus. Macht's gut und rock on!
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.